0: Current 20, they copy 1810. Current 28, disregard, 1827. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127. 127 Carlin 29, your EAB keeps going off. Can you reset it?
1: I copy.
0: Carlin 29, 1811.